0: Zubia, rikaše tutun titul, a z Bettinu možeme dženca rano jenoš dobyć, ona ma za nas temu přelatku. Dobre ranje.
1: Haj, dobre ranje, no haj, štú je čera dobyl na vulkim zahajenju zatkula bič volibulovie tury ve Voklecach, to vám dženca rano povedame, čera šako sme onka byli, tež při tym vedre, to je tak recen nitko od zimného neskýre do horceho stopňovač, bože sej nadja, potom poladame do Vudvoja, tam je krolec zaronistvo čora svoje pusta, letne v obstače, svičivo, štú tam šobie a do staviznú zavoda dženca rano poladame, a tež do magiskeho, mystiskeho sveta krabata, bo se pončeš, ako máme júce tu vulku telefonu akciu a dženca hižo raz vás na ňu přihotujeme.
0: To a hišče vele viac, dženca rano bola nas, to by také zrymované, ale tež vy Můžete rádo rymovať a to s nami júce ráno zromadne, viac k tomu běhu vusevania a ľube čiči, tiež vám ešte pokiu, dženca skoča k vám do kuchne ľudky k snedaní.
2: Take me on up to Detroit City. Jails are full, the factory's empty. Mama's crying, young boy's dying. Under that red, white, and blue steel flame. Drop me off in Baltimore, where every other window's got a plywood board, where dreams become drugs.

To bě hižo Eric Church pola nas w programje, až tu hewakište na nas dźence rano čaka, jednače popečiche. Wo lubosći na wuce spěwa dźence rano Steffen Kostosz. Poboske słowa ma za nas Mario Hess. A vo dživach mě z nami spěva Hubert Kola. Všetky tuto titule slyšíte hač do 6 našim programě. Serbský rozvoz praje do poranie.

Bědl našestře a důvěru kež poujas mám do toho, zo se lečo zase nahoročí. Runje to věstče na menujce tež meteorologojo, a tu již poladnjeme najprve na vůlady za dženstnější džen. Spočatnje ma być přečelnje a převážne suchý, v běhu dňa pak potom ze zapada sem ručele přičanu a tute přinesu tež jednotlivé švěle sobu, tež zahrimač so dženca může. Čivěsli prostupa běhu dňa na 19 do 21 stopňu poda nasvo horní v Užice. Jutře potom přečelne, ale tež pomročene, taky pravý mix potekim. V běhu dňa očakujeme tež trochu dešča, ale mají že być letne čopfe z 25 stopnimi a od čtvrtka sem dže potom zaso pravě los má być. Přečelne a sucho a lube děči smiečo se veselič. Kupanje je zaso možno při 30 stopniach a pjatk má samo hišče horci šo być. Nikotrému škúli to veselo činí druhým zase nic 30, či to samo 5 30 stopňu. To očakujeme v horní v Užice.

a drudy su šefojo woprawdźe kulto do pokaza sćěrowace stawizna. Dźakowano swojemu šefi a zdobom dźěła dawari netrzeba 24-letne měnice dojazdwa. Kak to dźe, sa nětko prašiće? Tutun 24-letne tun bě do kontrole na němsko-polskej ranici blisko Zorelca přišo a tam zastonice potom zwěsćichu, zo njemožeše muž žadanu penježnu pokutu, kotrž měješe ta krec na jeho konče, we wysokosći nimale 5 500 € sam zapłacić, kajž zjazkowa policja zdźěli, k tutej wysokej sumje bě přišło, dokaž bón zasudźene, dokaž bě pił při autojedźenju. Šef tutoho 24-letnoho tun přinže potom w osobinsce na zarjad do Zorilca a žadanu sumu zaruča, ja můžu vám netko tež celé dokładnie rec, kajko 15 běchu, to běchu 5 400 € kotrž je tutun šef za 24-letnoho sobudživačerja zapvačil.

0: z dypkom na pusze z Čichy.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. We Woklecach za šulu běše čera prinja stacija zatkula bičtory 2026. Mústvo dživja měšinca vokova Manuela Šote je čera finálu přečivo mústvu Kokos s Matejom Koborom a Matejom Nukom dobyła. Doromady 18 mústvu bě 4 štaflach rało, viace hač 200 pusta ľudži bě na športnišče přišło. Viacore džesatki rajerijo a přiladovarijo je si s dobom triku zdražšivo, to běše menujce moto čerošie stacije ve Woklecach. Jako přichodne narěče su rajbičenjo, tam je moto stacije 1990. leta. Menšinová rada Němskeje vita rozsud zwiazkoweje rady regionalne a menšinowe rěče europskim markowym prawie lepje škitać. Janek Vůčer ma nadrobnosće.
3: Kajž menšinowy sekretariat zdźěli, je rada prostu viacorych zwiazkowych krajów, mjez druhim Sakskeje, Braniborskeje a Šlesvigsko-Holštajnskeje, zajiž we pjatk přiwzała. Gremi namówja z tym zwiazkowe knježerstwo inicjatywu k trebnemu wudospołnjenju postajenju w markowym prawie EU zahajić. Konkretnie nie mają so zaprzyjeća, wuprajenja albo wobroty z menšinowych a regionalnych ryczów jako škitna marka zapisać móc.
2: Menšinová rada Němskeje, kotriž přisłušeja danojo Němske, Frizojo, Sintojo a Romojo, kaž tež Serbia, namówja zwiazkowe knježerstwo rozsud spěšne zoprodžić. Ze svědčenjom za kupcu a přečelu a večernym zetkanjom zarodniku regiona je Krolec zarodnictvo ve Vudvoju čera svoje postaletne vobstače osvědčilo. Kaž rekne mějčelka zavoda Kerstin Krolova, su lica dotal dere na letne a letne kvitky předali. Tež kvasu su lica za sovjace vuhotovali a čloni jišče, tak mištoka floristiki Klaudia Lochova. Krolec zarodnictvo běhač do 1931 džil vudvorskeje kobvanje. 1976 je zavod do Krolec ruku přejšo. Vjace o temje slyšiće mez druhým bydlk nasedom. Sprivinu drohu mez Sprejecami a Novym Mistom gmenje Sprivinu do Netvarja. To je zaradniske sudnictvo Drežanach čera rozsudziło. Viacori w obsidžeri ležonosću a přirodoškitny zwiazk BUND běchu přečivo projekty w okresa Budyšin skoržili. Po ich měnjenju by planowana droha měnjehač menšinu jezdného časa lutovała, sylnie do přirody zapřimnowa a ze 30 milionami euro kytro droha była. Za přivosowariu je nowa droha porno tomu lepší zwiazk industrijny majsteniščo maj hamore a čorni pumpe. Wokres Budyšin chce o podstatnjenje wusuda wočaknyć, a potom wo dalších kročelach rozsudzić. To bych upowiesće, kiż namakacze tež na internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dženca votranja, najprede sunčne a sucho, božišo potom so bole pomroči a su jednotlive švijele a tiž rimanja možne, žive slibro zalize dženca ježo na 21 stopňov.
4: A přichodnich nach budže potom samo hišto horcišo, hač na 30 stopňov si žive slibro kunc tydženja zalize a to možeče vezo vůžič za rianu vůletke kupanju. Na odpočach a na drohach je za to všetko svobodné.
1: Serbský rozvoz.

0: jutze kwasny dzień a hišće žaden darik, abo hišće žanu ideju k dnej mačerje, abo chceš so slubić a trebać něšto, štož wutrobu zveseli, wy wiesz, čo što co runje rec, starosće so zminu, došladaš na čerste kvičel abo na bujnje k čijacu kvitku zarodže. Brniš čase za zarodnistva zaujesće před slohke nebyli, jeso krolec zarodnistvo ve wutvorju přes 5 let česatku překusuało. Včera su to svědčili, raz nesu kvitky krepili, ale šklinčku zbineli. A Bettina Wenderotova by podla.
1: Skupinka sobudživa čerju CSB je runje přišla. A postrovi svižnu žonu kvitkacom šače a jej vutrobne gratuluje. Tak, kajž se v ľudži zbliska a zdaloka to dženca činja, a so z nej vesela. Kerstin Kolova je hevak v džincach a dživanski fali popuču, ščipa tu a kopa tam. Za svedžencu rostlinanje vurumovali a vuredžili. 15 let je mač cioch doroščenih dječi mestom šefina. S prihodnimi staršimi je so 1976 šo započalo. Potem zostaj Erhard a Gisela Krollec najwupšim NDR-skim času z Michendorfa pola podstupima sem přišłej. Přičina – přeuzač zarodnistvo. Svojbny zawod ze sezonowymi mocami mieše w osobie letach około 2008 mocnie stuńcze konkurencu wojować. Manželský René dobieše si jako vodža LKV a druge dzielo pytač, a Kerstin Krolova startuje posledný pospyt zawod vukovač. Před 10 letami namaka so potom floristická mištaka Klaudia Lochova do zawoda. Za Kerstin Krolovu, kež sama praje, najväčše zbožo. Žona z utrobu za kvitky a potom hišće ze sapske.
2: Ja môžu rejne kreatívne.

0: Ja, brate, pšindu.
1: Zame šetze z Grolicu, šetze boli jedna dobra adresa. Sprena, ja z Krušic přijedu do krutki pučje, abo tež, kde šijedže ze Zdelan, abo ze Spančic, to šetze Grolicu, niđe jole ty središća. Ja še ženi nejsem jole nekak poznal s Vobko dašva. A netko še tu Vobko tiž tak jara vůhotovane. A budeš jen dárk treba, šte dostane šetze dobre ideje hiše, abo oni tebe podpěraja při zapakovaně na pakčíka, když ty květky jsou bnucké, abo jen dobro pís, also já si kvalitu tu Vobko.
2: Zroma noš bude a tak, co renša jojo, no.
3: Na květky, když je na roub věre, to jsou šetzku, že leto nemalé, to samsne. Macošky, aber Boževočka. Also ja šetci jo jedu, když ja nikdy nešto trebam, když ja jemo jen květče trebam. Stajne je po kolec.
4: Tak može po takim vupadač, když vozme z mužita žona votešky zavoda do hošče a dalši so přibliža. Štú a hač rianoho dňa tu zarodnictvo pšeuza, to šefina Kerstin Krolova dženca hišče rec nemože. Mestem pak zladuje pozitivne do přišoda.
5: Krolec zarodnictvo v udvorju svečuše čera 30 letne Odeče, celé opak. Včera postalitne v obstoče a bytina vendorotua vypodla. Bydl na sedmě.

0: Apela nas wie so nie nimo, nie tuđe dale, a to z pojezdčemi od Bettiny Pšetoš je mjestym a z dybkom na poosmich.
1: Serbski rozvoz. Pojezdče. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranje. We Woklecach za šulu běše čera prinja stacija zatkula bič tore 2026. Mústvo Dživja Měšinca vokova Manuela Šote je čera finálu přečivo mústvu Kokos s Matejom Koborom a Matejom Nukom dobyła. Doromade 18 mústvu bě 4 štaflach rao, viace hač 200 posta ľudí bě na športnišče přišło. Viacore džesatki rajerio a přiladovario je si s dobom triko zdraščivo, to běše menujce moto čeravšie stácie ve Woklecach. Jako přichodne náredže sú rajbičenio, tam je heslo večora 1990. leta. Menšinová rada Nimskeje víta rozsud zviazkoveje rady regionálne a menšinové reče európskym markovým pravie Lipe Škitač. Janek Vůča má nadrobnosće.
3: Kajž menšinový sekretariat zdželi, je rada prostvu viacoroch zviazkových krajov mez druhým Sakskeje, Braniborskeje a Šlesvigsko-Holštajnskeje zajšve piatk přiuzava. Gremi namoja s tem zviazkové knježostvo iniciativu k trebnemu vodosponjenju postajenju vo markovém pravi EU zahajič. Konkretne nimaja so zapšieča, vuprajenja abo vobrote z menšinových a regionálnych rečov jako škitna marka zapisač moc.
2: Menšinová rada Nimskeje, kotriž přisúšeja Danojo Nimske, Frizojo, Sintojo a Romojo, kajštiž Serbia, namovia zviazkové knježostvo rozsud spíšne zvopravdžič. Šprivinu drohu mies Šprijicami a Novým mestom gminie Šprivinu do netvaria. To je zarejnické súdnictvo dreža na včera rozsudživo. Viacori v obsidžeri o ližunosťu a přirodoškitný zviazk BUND byšu přečivo projekty v okresa Budušin skožili. Po ich meneniu by planovaná droha mene hač menšinu jezdného časa lutovala, silne do přírody zapšimnila a ze 30 miliónami euro kytro droha byla. Za přivosovariu je nová droha porno tomu lepší zvisk k industrijnom aj steniščom aj hamore a čorni pumpe. Wokres Budušin chce vo podstatnenie vúsuda vočaknúť a potom vo dalších kročelách rozsúdžiť. Ze svedženjom za kupcu a přečelu a večernym zetkaniom zarodnikov regiona je krolec zarodnictvo ve Vúdvoju čera svoje poustalietne v obstače osvičilo. Kež reknu mi, čeka zavoda Kerstin Krolova sú lica do talderie nalietne a lietne kvitky předali. Tež kvásu sú lica zaso viace vúhotovali hač loni hišče, tak mištoka floristiky Klaudia Lochova. Krolec zarodnictvo běhač do 1931 džil vúdvorskeje kobvanje. 1976 je zavod do krolec ruku přešo, viace k teme svišiče cibilky na osom. Kulovská kupkec pekarnia je si aktuálnym prúvovaniu 5 zlote v opismo vúdobyla. Minené týdženie Nemský klebový institút Budešinie na posta všelakých klebov a cauto prúvoval. Doromady 12 pekarniu z budovského a zorilského okresa je svoje produkty dobrovoľne k hodnočeniu přivezvo. Kupkec pekarnia vúdobyl si s rožkovým a ponožitným klebom, rovne tak kaž s dvojnými cautami zlotú medaliu. Šušičanský pekar Brizan zavisčí si sliborný pečat za viacore pečva. Hižo nazumie byšu so viacore serbsce pekario úspešne na prúvovaniu vosušku občelili všetky vúsledky vozivý Nemský klebový institút na svojej homepage. A to byšu naše poješče, kýž namakače tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hajdženca votranja vostane vici kojte, modre nebio a slunco tu budešine znajmenša, potom bihu dňa ze zapada za so pomročene, zdjelajišče švile a z blakami tiež rímanja možne, a to šopši maximálne 21 stopňach.
0: Geć po protu proszę na autodroze A4, a to smia Zorjelc, mia z Budyszinom Wukodom, a Wuspokom, tam z tej skoncowane jezdźidło na lewej jezdni, tam po takim geć pójcie na A4, smia Zorjelc Budyszin Wukod, a smia Wuspok, szit tam z tej defektnej jezdźidło na lewej czary.
1: Serbski rozwóz.

0: Sin so k nam, spěšo runje Nikol Simonova a Kemni Sednova a postupiła jeso nětko tež Bettina Wenderotova.
1: Policia z G.
2: Dokelž nie 11. letny šofer Forta nedźelu čoranu amplu obkeč buwał, je so na křižowani šuje Wojerecach nezbožo stało. 20. letny vodžer Favia Tuareka kiš měše zelenu svěcu zrazy měnujce do Forta. 20. letny sobu jeduce Forta bu lohce zranjene do korunje dojezene. Policia zvěstší, zobě pozdatne zawino a nezboža alkohola piju testu nese měnujce hodnotu nimane 0,7 milu alkohola kri, doromady je tam škoda na stawanie dje 30 euro. Sobotu rano je 26-letny vodžer Honda Civica na B69 mes narčom a čornym kumcom z nezbožiu. Vun bez dotal neznat je přičiny při odbočce Piskunia, to je přemyslový areál nedaloko čornokumčanského dvorniša. Nalivo z drohy zajú a doštoma prasnú. Šoféra doberú Češko zraneného s helikopterom do kliniky dovesť a tam je škoda nastala animale 10-40 euro. Nedźelu popódňu je policia Kamjencu šoférku Toyoty kontrolowała, dokelž neobsedźeše 66-letná žanu pfačivú jezdnu dovolnosť je zastojnice zakazachu dalej jeć. Podobne Budyšinje tam by jedna postaletny bez flepov popuču ze svojim Hyundaijom, tež za neho by jezba na blaku nimo.

0: ty něšto.
1: A mój synko, nie pasy so zales, jo, he?
2: Aj, zastań ci, jo, to je na budna kuda, jo, jenoś klip a woda a žan seks.
1: Ach, to ja znaju te.
0: Beno, něšto jemo mě z nami, dža te máš te finky. Ja boh ci ty mu pomáč.
2: No haj, 20% za vás te svala?
1: Co, 20%? Gdzie raz ty došle, kodziu? 50-50, Beno!
2: Na dere, wona wiec o tu womšinu, podaj kim pojcu za vás ten svala.
1: No, ta se ja nedom prajo zase môj dojem na môj.
3: Hej, ja som zase kalu!
1: Zase žno!
3: Ja som zase kalu!
1: No praje môj!
3: Ja som zase kalu!
1: Nebude to váš nám zonič!
3: Hej, ja som zase kalu!
1: Beno, Beno!
3: Ja som zase kalu!
1: Čo da to nek bude s tobou?
3: Ja som zase kalu!
1: A za jadom neke prečo!

0: Šuži se přijeduce konc tyženja svěši přigotowanja běže, gaž gledam z okna ven, hose natwarju te karasele za městčański svěžin. We slěpem pak trajo předwjasele južo 4 leta. Duda Kojski festival stoj před žurimi a to jo jano kuště stvrte leto. Sobu organizatorka Stefani Bierholdojc učobnje přepšosejo vás na natakt togo festivala pět kvjaco we slěpem.
1: Serbski ludowy ensemble zahaji festival Pjatk w 18 hodzinach. W jesnjanostu gminy Slepo Joga Funde, przedsydu domowiny Dawida Statnika, a krajnego radu dr Stefana Majera Woczakuja. Wopytowajo Woczakuje hoła dujaska huczba z grotkowskiej dujaskiej gildu a k zakończeniu koncert z popserbami serbski benz Hornieje Wużice. Nimaja Mechawu, ale za to šudravu. Pojče nimo.
0: A tu šudravu, tu paukajnsku delku, svišišo ho, netna zachopjenka spiva.